0: Raz, dva, tři, čtyři.
1: Okay.

0: Radina, dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.
1: Radio je

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.

Capoli, I flow golden. Keep it rolling, Capoli, my controlling.

Zkouší vás zvuky vesmíru? Rádio 1. Už 35 let chráníme váš hudební sluch.

mikrofonu Radio 1, ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

0: Schmeckt gut. Radio 1.
1: Za pár sekund bude 6 hodin a posloucháte Radio 1. Vysíláme z Prahy do celého světa na frekvenci 91,9 FM tady v Praze. V Plzni na 97,5, v Liberci 98,7 a v Českých Budějovicích na 102 FM. Já se jmenuji takhle.

0: Klausem na Radio 1.
1: Radio 1.
0: A teď trochu afrobeat. Podaný Joy Njuno. Tento track se jmenuje Car

Mr. Modes na remixu. Moc pěkná věc na sobotní ráno. Máme hezký den, jsme uprostřed třídenní víkend, takže můžeme trochu relaxovat. A 6 hodin a 11 minut a posloucháte rádio.

One time for your mind. New York City to London town. The world.

0: Italové podávají kvalitu na labelu The Disco Express. Ta Lucas featuring D. Martino, track, který se jmenuje Disco Meraviglia, v remixu arménského DJ Screw Screw. A víte, že je to dobrý, protože jsou tam lasery. 6 hodin, 21 minut, sobotní ráno na Rádio 1. Oh yeah.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmy pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Míra. Jmenuje se Inside Out. Know you inside out. Always been around. No reasons why. Druhá novinka, Yorba Linda a věc nazvaná Vůně grilu v Sabarbiu.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival Boskovice. Ten se koná od 9. do 12. července a vystoupí tam například Om Square, VVVčka nebo něco něco.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: A můžete poslouchat naše československá hitparáda Velká sedma od 9 hodin, což je trochu více než 2,5 hodiny odsaď. Takže máme 6 hodin, 23 minut na sobotní ráno na Rádiu 1. A ta příští skladba patří producenta z Kanady, z Vancouveru. Jmenuje se Pat Locke a tohle je něco, který vydával tento týden, asi takový bootleg vydával na Bandcampu. Track, který se jmenuje Donnell Jones. Pat Locke na Rádiu 1.

Za Papaya and Montan track, který se jmenuje Siman Kongo featuring Son Palenque and KSPR. Předtím jsme měli Pat Locke a Donnell Jones a celý tracklist přidávám na webu za chvíli, aby to bylo up to date. Ale jdeme, si myslím, do Brazílie. Ta formace se jmenuje Marina y su Melau a tohle je track, který se jmenuje Rezo al Agua v remixu od Cerrero. Marina y su Melau na Radio 1. Yo no le-

OK, Marina i Sumelao nejsou z Brazílie, jak jsem si myslel, jsou z Barcelony a jejich frontmanka se jmenuje Marina Molina a pochází z Puerto Rico. Tohle je na jejich nový remixový album Rezo al Agua Remixed. To bylo remix od Zerero. Teď mám novinku od perkusionista Gabriele Poso, track, který se jmenuje Contigo mi vida na Radio 1.

italský perkusionista Gabriele Posso a nový track, který se jmenuje Contigo, mi vida, těším se na celý album od něj. Teď jdeme do světa kumbii. Tohle je projekt, který se jmenuje Rizo Magic a track, který se jmenuje Plutarco featuring Conjunto Media Luna. Rizo Magic na Radio 1.

z alba, který se jmenuje Cumbión Planetario od formaci Rizzo Magic. To bylo skladba Plutarco featuring Conjunto Media Luna. Album vychází 26. června na legendární londýnský label Soundway Records. A zajímavé je to, že formace pochází z Kolumbii, z Bogotá, ale že ten styl, co hrajou, se jmenuje cumbia rebajada, jako laid back cumbia nebo cumbia v pohodě, asi něco takového. Tak cumbia rebajada je taková pomalější, trochu jako dream pop, který se mi hodně fascinuje. Tak Rizzo Magic a jejich nový album Cumbión Planetario na Radio 1. Jdeme dál, ale protože mám spoustu nové věci. Tohle je Jack Bloom a track, který se jmenuje What They Want na Radio 1.

Brandon Markell Holmes, skladba S.P.T., The Moon Boots Remix. Dost dobrá věc na sobotní ráno. Předtím jsme měli Jack Bloom a nový track What They Want. Právě se dívám na label, který vydal S.P.T., ten remix. Toucan Sounds. Brandon Markell Holmes, původně ze Chicaga, teď žijící v Brooklynu. Tak jdeme z Brooklynu do Jihoafrické republiky na příští track. Tyhle jsou Hypophonic and Salvador, track, který se jmenuje No Pressure, trochu jihoafrický Deep House, abychom končili šestou hodinu s Rádiem 1.

Novinka na labelu Stay True Sounds z Johannesburgu. Producent se jmenuje Hypophonic a další johannesburský zpěvák Salvador. Společně mají track, který se jmenuje No Pressure. Oh yeah. 7 hodin, 2 minuty, posloucháte Radio 1.

Bebel Gilberto, skladba Next to You, the Steve Hillier version. A já jsem to vybral kvůli tomu, že spoustu lidí teď řeší svatby a zejména jak je začíná být sezona a tak, že jsem chtěl navrhovat pár skladeb, které by se dalo používat jako svatební písničku. Tak tohle najdete na album Bebel Gilberto Remixed z roku 2005. Ta příští skladba je novější, si myslím letos ještě. Zase na labelu Stay True Sounds. Tohle je China Charmeleon and Brandon Ludlu a track, který se jmenuje Birds Sing. Tak svatební písničky na Radio 1.

Moc hezká písnička China Charmeleon and Brandon Ludlow, skladba Birds Sing na labelu Stay True Sounds. Ta příští skladba má takový příběh. Asi před 2 roky posluchači Rádia 1 mě napsali, abych byl jejich DJ na svatbě, a opravdu musím přiznat, že nerad hraju jako svatební DJ. Jeden chce, já nevím, kabát, a druhý chce country, a třetí chce Britney Spears a tak. A prostě to nejde. Ale Eliška a Martin před 2 roky si vzali a chtěli něco zvláštního, protože jsou takový super lidi a mají rádi hudbu. Takže jejich písnička, jako svatební, chtěli Underworld a skladba Born Slippy, ale jsme si řekli, no tak zkusíme něco zvláštního najít. Takže jsme našli tohle. A to track, který je cover verzi od Underworld, to jsou Acoustic Odds a skladba Born Slippy pro Elišku a Martin na Radio 1.

Tak to byla skladba Born Slippy od Acoustic Odds. Docela pěkná cover verzi pro Elišku a Martin. A hezký dohrání příběh je to, že před asi, si myslím na podzim, jsem dostal text od Eliška a Martin, že jak měli miminko a byli v nemocnici, poslouchali mé vysílání a jako jsem jí doprovodil během narozený svého dítě, což je moc pěkná věc. Tak, ale ať cokoliv vybíráte na ty svatební písničky, aby to bylo něco, který by bylo unikátní a který si myslím, jako vyslovuje to právě ta vaše láska. Tak hezká věc. Teď máme 7 hodin a 20 minut na Radio 1. Mám novinku od Seu George. Seu George je zpátky. Nový track se jmenuje Vento de Mayo featuring Maria Rita na Radio 1.

0: Nový album od Seu George se jmenuje The Other Side. Pracoval na to 16 let a producent je Mario Caldato Jr., který spolupracoval s Beastie Boys. Vynikající nový album, mám ještě track za chvíli.
1: Hitparáda Rádia 1. Připravili jsme pro vás pět novinek v Hitparádě Rádia 1. Nejprve ikonický britský producent MJ Cole a rapperka John Glacier. Jejich společný singl má název Move Time. Britské folkrockové trio Fink a jejich skladba Wishing for Blue Sky, to je další novinka.

A zasněné kytáry nám předvedou Darry Bay, což je projekt Zacha Jamese, bubeníka a skladatele, člena dříve Unknown Mortal Orchestra. We're gonna be okay.

0: A poprvé po 13 letech je tady nová nahrávka skotského dua Boards of Canada. Jmenuje se Tape 05 a předznamenává jejich album Inferno. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na Tátofest, rodinný festival nezávislé hudby a poezie, který se koná od 29. do 30. května v Hlohové na Domažlicku. Vystoupí zde například Manon Mert, Květa či David Pomáč.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: A můžete poslouchat naše hitparáda v repríze zítra ráno od 9 hodin. Dnes od 9 hodin, což je asi hodinu a půl odsaď, máme reprízu naše československá hitparáda Velká sedma. Takže máte hezký poslech postaráno o víkendu. Ta příští skladba je novinka v podaný labelu Mr. Bongo, anglický label, který má jako opravdu dělá samé skvosty. A jejich nejnovější vydání se jmenuje Mr. Bongo Record Club Volume 8, což je takový výběr z jejich kolekce. Ale jedna ze tracků, co jsem vybral z té kompilaci, je něco, kde label spolupracuje s rodinou The Silvers. A jestli znáte disco a funk ze 70. letech, The Silvers byli jako úplně nej. Skladby jako Boogie Fever jsou jako úplně opravdu top. Ale zjistili, že The Silvers měli master nahrávky a předali ty mastery na jeden další master, Masters at Work, Kenny Dope, producent, který dělal remix. A mám to pro vás. Track, který se jmenuje I Wish I Could Talk to You Baby, The Kenny Dope Edit. Tohle jsou The Silvers na Radio 1.

musí být úplná předělávka. Tohle jsou The Silvers v remixu nebo reeditaci od Kenny Dope. Track se jmenuje Wish I Could Talk To You, Baby. Tohle najdete na labelu Mr. Bongo Records z Londýna.

Novinka na labelu Too Slow to Disco, TSTD Edits 18. Matt Hughes jako DJ a producent. To bylo skladba Watching You pro vás na sobotní ráno. Ta příští skladba je taky novinka. Tohle je na labelu Far Out Recordings z Londýna. Umělec se jmenuje Moises dos Santos a spolupracoval s spoustu lidí, včetně třeba Janelle Monáe. A tohle je jeho nový album Maria. A první single se jmenuje Saudade, featuring Arthur Verocai, Linda Dawn and Theo Croker. Moises dos Santos na Radio 1.

Moc hezká věc v podaní Moises dos Santos a skladba Saudade featuring Arthur Verocai, Linda Dawn and Theo Croker. Moises dos Santos třeba hrál se s Nile Rodgers, Emily Sandé, Gregory Porter, Omar a další, i Janelle Monáe. A jeho nový album Maria je věnován své matce. A to je hezká věc. Celý album najdete na labelu Far Out Recordings z Londýna. Teď máme 7 hodin 45 minut na Radio 1 a tohle je novinka na labelu Sonar Collective. Nový objev se jmenuje Multibeat. Tohle je skladba Please Hold Me featuring Sam Wilder.

nová formace Multibeat a skladba Please Hold Me featuring Sam Wilder na labelu Sonar Collective z Berlína. Předtím jsme měli Moises dos Santos a skladba Saudade. Ta příští skladba je taková hezká vzpomínka na středu večer, jak jsme hráli společně DJ Gadjo, já, Babe Ellen a další, včetně Miloš Vácík z Tamtam Batukada. To bylo fakt pěkná akce na Campus Jebenský a jedna z nejhezčích překvapení bylo to, že jsem hrál takový salsa house set a najednou vstoupil trumpetista Nick Roy Arthofer, který je si myslím z New Jersey, pokud se nemýlím, ale hrál vynikající trumpeta a to hodně přidal na tu energii během toho setu. Mám pár skladeb ze setu. Tohle je novinka od New Yorkský duo Flagrant Drums, track, který se jmenuje Estamos en Salsa. Takže trochu tanec při kafe na Radio 1.

A samozřejmě to patří Toytonics Records z Berlína. Tohle je Fimiani, italský producent. A track, který se jmenuje La Isla Respira, the extended version. Get your groove on, sobotní ráno. S Douglasem na Radio 1.

Poker Party track v podaní Fimiani, producent Napoli. Track se jmenuje La Isla Respira, to platí i jako pozvánku na večírek s DJs Rádia 1 při příležitosti 35. narozenin Pražského Rádia 1 v Dobříši 29. května v Kulturní dům Dobříš. To bude akce. Oh yeah. Sedloň, já, Stan Zim, Babe Allen, Jerry Jacques a další.

0: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpromača 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
3: Mezi ploty více než

0: krmiva pro packy. Za podpory Rádia 1.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
3: Reklama na Rádio 1.
4: Jsou 8 hodin a posloucháte Rádio 1. Vysíláme z Prahy do celého světa na frekvenci 91,9 FM tady v Praze. V Plzni na 97,5, v Liberci 98,7 a v Českých Budějovicích. Shout outs to my brothers and sisters in the south, 102 FM. Já jsem Neil Douglas Ariane, jsem s vámi ještě hodinu a během tuto hodinu máme sami novinky. Ale jsou kvalitní novinky. První z nich je v podaný projekt, který se jmenuje Magnolia. Tohle je track Jacuzzi Sunset, The Hot Mood Remix Magnolia na

Ukázka z nového alba Amor Tremendo od italského producenta Didgeridoo. Track se jmenuje Letting Go, the original mix. Předtím jsme měli Ubuntu, producent, elektronický producent z Brazílie, skladba O Vento, Part As Ganhaderas de Itapua. Je to z kompilací Mr. Bongo Record Club Volume 8. A začali jsme hodinou s Magnolia a skladba Jacuzzi Sunset, The Hot Mood Remix. Takže moc pěkný věcí snad na takový optimistický, hezký sobotní ráno s Rádiem 1. Na příští skladbu jdeme do Austrálie. Tohle je nová zpěvačka Emma Thompson, taky na labelu Mr. Bongo. Single se jmenuje Promise to Keep a je to moc hezká věc. Tak Emma Thompson je herečka, Ella Thompson je zpěvačka. Tak Ella Thompson na Radio 1.

z Melbourne, Australia. Ella Thompson a skladba Promise to Keep. Moc, moc hezká věc. Ale jako opravdu mám takové slabé místo pro dobrý soul. Tak Promise to Keep se jmenuje nový single na Mr. Bongo Records. Zůstaneme na globální jihu na příští skladbu. Tohle je novinka od formáci Tremor z Argentiny. Tremor, to jsou takový elektronický folklor a jejich nový album se jmenuje Takuj, dostal jsem to včera. Tohle jsou, jako mám dvě písničky, první z nich se jmenuje Anima Digital, tohle jsou Tremor na Radio 1.

jako La Hora, the Afro-Cuban dub. Celý tracklist je na webu Rádia 1, můžete mě sledovat na Spotify. Mám playlist, který se jmenuje Rádio 1 2026. 8 hodin 33 minut na Rádio 1.

Z nového alba Sem Fronteiras. To je brazilský zpěvák Bruno Berle a skladba Mania. Album vychází 10. července na labelu Far Out Recordings z Londýna. Teď máme 8 hodin 9 a 30 minut na Radio 1. Mám ještě novinku, než máme kulturní servis. Novinka od Seu Jorge, tohle je velká věc. Skladba se jmenuje Quando Chego featuring Marisa Monte. Seu Jorge na Radio 1.

0: z nového alba The Other Side, Seu Jorge z Brazílie, skladba Quando Chego featuring Marisa Monte. Album vycházelo na digitál včera a je to na labelu Amor in Sound a vychází na vinyl 10. července. Tak moc pěkná věc, vřele, vřele doporučuji. Teď máme 8 hodin, 43 minuty na Radio 1, to znamená, že je to čas na kulturní servis.
1: Kulturní servis.
0: Je to tak, kulturní servis Rádia 1 na dnešek, sobotu 9. května 2026. Dnes má svátek Ctibor, takže všechno nejlepší. Začínáme v rubriku filmy. Kinopilotů od 18.45 promítají film Ďábel nosí Prádu 2 od 21.10. Drama. Edison Film Hub od 19 hodin, taky Ďábel nosí Prádu 2 od 21.30 dráma. Nevím, proč píšou dráma, ale budiš. Kino 35 od 17 hodin promítají film Michael. Kino Dlabačov od 18 hodin B-team na stopě a od 20 hodin Ďábel nosí Prádu 2. Galerie. V rubriku Galerie Pražský hrad, jízdárna Pražského hradu. Fragmenty paměti, svatovický poklad v zrcadle současného umění. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, přírůstky. Artoto Galerie v Uhelném Líně, mezi námi v Tichu. Galerie Středočeského kraje, Milcer Kincel Hilmar, 1968 až 1978. Národní galerie Praha, Veletržní palác, NGP 230 let. DOX, Jiří Petrbok, Deník pacienta. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Roztoky, století ve fotografii. Galerie hlavního města Prahy, knihovna. Expanze, přírůstky 2013 až 2025. Moravská galerie v Brně, Lukáš Macháček, Hanácka. Muzeum Montanelli se ptá, who, why? Trafogalerie, Lucie Rosická, Laundromat, program pro jemné zacházení. Novoměstská radnice vás zvou na výstavu Elegance. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. KEMP, Centrum architektury a městského plánování, Devade. Kaštán, scéna Unijazzu, Marcel Barta, Meotary a kresby z cest. Galerie Rudolfinum, Sahej Rahal, Beyond the City of Time. Muzeum Kampa, Václav Sokol, Hojnost. Rock Café, Jiří 231, Climate Revolution. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Art Life, umění pro život. Chválský zámek, cesta kolem světa za 80 dní. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce. Karpuchina Gallery, Jiná Park a Kurt Gebauer, After the Atlas. Galerie umění, Karlovy Vary, výstava obrazů Romana Franti, Outside, Inside. The Chemistry Gallery, kolektivní výstava Svěcený jara. Galerie C12, Fashion Grain. Čitárna Unijazz, svět jinýma očima. Výstava obrazů umělců na spektru autismu. Vila Pele, Andrej Dubravský, The Rest. Meat Factory, Galeria Z, Tomáš Mitura, Chasing Shadows, Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy. V rubriku Divadlo, Divadlo X10 od 19.30, za všechno muze desát. Kaštán, scéna Unijazzu, od 15 hodin, Divadlo Dam Dam o lenochodech. Švandovo divadlo od 19 hodin, Romeo a Julie. Divadlo v Celetné od 19.30, Něžná je noc. V rubriku Koncerty a tančírny u Bukanýra od 23 hodin DJs Lumière, Kuba a Spinál. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy od 19.30 In Sinistra plus Ater Evolution. Bike Jesus, Transforma Merch Drop, Klub Matěj a Transforma Family DJs, Og Miag a další. Fuchs 2, Techno Alliance, Aukram, Johan, Midirama, Nicole a Olinství. Groove Bar od 21.30, Troj Vladislavovič a Dmitry. Galerie Středočeského kraje, Bad Taste, Initial Decay a Dukla. Kaštán, scéna Unijazzu od 20 hodin, Lajs Kilský a kabaret Dr. Caligariho. Palác Akropolis od 18 hodin, Pliny plus Sungazer. Rock Café od 19 hodin, Chad, Katastrofy, Anime Torment, Melancholy Pessimism. Klub 007 na Strahově od 19 hodin, Remdík, Pakosteň a Death Culture Deprivation. V rubriku ostatní Rock Café od 20 hodin, Stand-up Show, Michael Schatz. Husovo náměstí v Berouně dneska, hrnčířské a řemeslné trhy, nožířství a dřevo do kuchyně. A tady na vlnách Rádia 1 od 13 hodin vysílá Jana Kománková. Od 17 hodin nová hudba na Rádiu 1. Od 20 hodin Cluster a od 22 hodin The Workout. A to vše v docela nabitým programu kulturního servisu Rádia 1 na dnešek, sobotu 9. května 2026. Dnes má svátek Ctibor, takže všechno nejlepší. Tak mám ještě pár písniček, které se vejdou ještě. Tohle je fakt dobrá novinka, co se týká dvoujazyčný rap ve španělštině a angličtině v podání Snow the Product ve spolupráci s mexickou formací Cain Culto a Xiutez Cattle. Společně mají nový track, který se jmenuje Basta Ya, the Snow the Product remix.

Tak, to bylo novinka od Kain Kulto, Jutes Cattle a Snow the Product. Nový track Basta Ya, the Snow the Product remix. Teď máme 8 hodin, 55 minut na Radio 1. Co bych dělal bez vás? Před chvílí Standa mi napsal, Standa Voice, Standa Hlas z naší, nebo z, jako posluchač a říkal, vysvětlil mi, že drama je název nového filmu, takže správně mám říct, že Ďábel nosí Prádu 2 od 18.45 a od 21.10 drama. A Edison Film Hub od 19 hodin, Ďábel nosí Prádu 2 a od 20.30 drama. Tak, máte to. Tak, OK. Tak poslední skladba dneska patří Coco and Breezy and Flagrant Drums. Tohle je skladba, která si myslím je horký kandidát na písničku letošního léta. Pokud vám zajímalo to, co jsem dneska hrál, celý tracklist je na webu Radio 1, a nebo můžete mě sledovat na Spotify, kde mám playlist, který se jmenuje Radio 1 2026, a nebo na Apple Music. Dnešní playlist se jmenuje R1 a jako dnešní datum po zpátečku 260509. Tak, jmenuji se Douglas Arianes, těším se na příští vysílání sobotní na 2 týdny a nebo příští pátek od 12 do 3. Poslední skladba Coco and Breezy and Flagrant Drums, The Drums Keep Calling. Hezký víkend, ahoj, Douglas. Yeah!

0: Rádia 1.
1: Nazdar, co tu bastlíš?
2: To je prototyp, nešahej na to.
1: Počkej, jsi tam dal senzory? A, to reaguje na pohyb?
2: Přesně, synchro přes cloud, budoucnost, brácho.
1: Taky tě to zajímá?
3: Přijď na Maker Faire Prague.
4: První festival makerů a inovátorů v Čechách. Proběhne 9. a 10. května na pražském výstavišti.
3: Křižíkovy pavilony.
4: www.makerfaire.cz.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Dva herci a 14 lidských osudů v jedné hospodě. Zvu vás na britskou tragikomedii Dvojka, kterou hrajeme my, Bára Hrzánová a Jaromír Dulava, na letní scéně divadla Ungeld. Více na divadloungeld.cz.
7: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Placebo, britská legenda,

come to your senses. Know your places.

0: Velká sedma. Posloucháte Českou hitparádu Rádia 1. Jupi!
1: Ano, přesně tak. Počúvate 17. kolo Velké sedmi, buď to v premiére 5. alebo v repríze 9. mája. To, čo nám doznělo, tak to byla novinka číslo 5 a to byl Jakub Holovský a Kakubátko s hostujúcou Karolínou Tremko a aktuální single If I Fall. Máme za sebou súťažných 5 noviniek, no a pred nami, ako som avizoval, hlavný rebrík Velké sedmi. Avizoval som, že na 15. pozícii skončila prvá z tej petice noviniek, vlastne všetkých noviniek, ktoré postúpili z minulého kola. A to je duo Mikuláš Novotný a David Kundrát, inak Cosmetic Institute a skladba single Konference.

Duo Mikuláš Novotný a David Kundra, taká Cosmetic Institute a ich skladba Konference, 15. miesto, inak IPčko lhal sem v motivačním dopise. 14. pred nami, tam je asi pád tohto týždňa, pretože z bronzovej pozície, to znamená z trojky z minulého týždňa, nám spadla praská kapela Dvořák a ich single Jsem hroznej.

0: Monika Omerzu, Midriaková a je projekt Leto s Monikou, skladba Tiger, minulotýždňová novinka a tento týždeň 7. priečka. Pred nami 6. Tam je takisto trošku zošup, o 4 pozície z Triebornej, to znamená z dvojky, z druhého miesta z minulého týždňa. 2 týždne v hitparáde je tu 5-členná pražská formácia Treska Jednoskvrná a ich single Něco mne studí z ich dosky Schovaný v trávě.
1: Hitparáda česká je dost pěkná.

Šplháme hlavním rebríkom, dozněli nám Treska, Jednoskvrna, pražská pětičlenná kapela a skladba Něco mě studí z jejich dosky Schovaný v trávě. Minulotýžňová druhá pozícia v 17. kole, 6. město. Poměrně slušný výšvih zaznamenal Aleš Macenauer, aka zapomněl jsem, protože minulý týden 11. priečka a teraz 5. pozícia, 5 týždňov vyprádě s jeho skladbou Halo, která se nachádza na doske Docela normální lidé.

Aleš Macenauer, aká zapomněl jsem a skladba Halo, to bylo 5. místo. 5 týdnů vytparáte, minulotýždňová 11. pozícia, 4 před námi, minulotýždňová 5, 4 týdny vytparáte, jsou tu Duo Bloom a ich skladba, single, aktuální single, Movies.

Ano, Praga Union a zase ty lidi. To je skladba, která vlastně předznamenává novou dosku, která by se mala volat, tuším, Nekorektum, pokud to správně hovorím. Druhé místo, minulotýžňová čtvrtá priečka, 4 týždňový parádě. No a než vám pustím number one, tak si dáme nesúťažnou pamětnickou skladbu. Dáme si skladbu, která pochádza z roku 1990, respektive aspoň z nosiča z prvej dosky kapely Půlnoc, která vyšla v roku 1990 na CDčku 91 pod značkou Globus International. Ano, kapela Půlnoc je kapela Mailey Housey a části skupiny The Plastic People of the Universe, která se rozpadla, a kapela Půlnoc založená v roku 1988. Takisto nemala dlhého trvání a skončili, tuším, v roku 93. Pokračovatelom byla zase kapela Fiction. No a kapela Půlnoc se tak nějak čiastočně obnovila při nějakých speciálních událostech, jako například při příležitosti 10. výročí od smrti Mailey Housey. Z těchto koncertů vlastně vznikl koncertní album Kniha noci, no a tak dále a tak dále. V každém případě Půlnoc, kapela Půlnoc je vlastně historiou a z něj si dáme, nedáme si ani Kanárka, ani Je to nebezpečný, ale dáme si Tigra, keď už teda Tigra jsme mali v hlavnom rebríku v podobe projektu letos s Monikou, tak nesúťažná pamětnická skladba Tigr a kapela Půlnoc.

Svíčka, emblem česnácka a trojky, prsíčka, škoda, škoda, že nechápeš, co znamená feminismus, škoda, škoda, že tvůj mozek zná jen extremismus, blzující špatně, zakázat nic nemůže, bílá rodina, vychova v rovnoci muže, Izrael super pozemek, oblékaj se do gala, byl z rady na to rozjeb, odši už odno.

Aktuálně number one, 17. kole velké sedmi. Hýhá holky spolu s Past a skladba Motůrek 9 týždňů vo velké sedme. Že bychom mali už takto skoro number one za rok 2026. No, uvidíme, ako se to bude vyvíjať. Máte to vo svojich rukách. Pred nami rýchla rekapitulácia, abyste vedeli, na čo všetko můžete hlasovat. Novinka číslo 1, to bol Míra Patočka z TP a jeho solový projekt Míra a single Inside Out. Your senses know where your place is. Novinka číslo 2, solový projekt Štěpána Klučka, to znamená Jorba, Linda a vůně grilu v Suburbiu. Ale už slunce zapadá a my musíme se vrátit. Novinka číslo 3, Kristýna Čopová, jinak umeleckým jménem Kristýna Mantis a skladba Dogu Bagu Fa Fa Fa.

0: bavilo.
1: No a posledná novinka, novinka číslo 5, Jakub Holovský a Kubátko s hostujúcou Karolínou Tremko, single If I Fall. Pätnáste miesto tam je duo Cosmetic Institute a skladba Konference. Konference, prodej zbytku mojí duše, podpis mobil převodu jejich akcí. Pověz tásku, když mi vidíš, budeme to slušet vsak. 14. Pražská kapela Dvořák a single Jsem hroznej.

11. místo tam je Adéla Jergová a single KGB. Desiaté miesto, Střední vlny a Poslední dny. Co když život není k žití, ale kontrolka, co pořád svítí. Deviaté miesto, tam sú Lanugo a ich single Sklep.

Trojka, tam je Matěj Myslovič, jaká Edův syn a skladba Včeras. Včeras mi slubil, že dneska ten slub zas nějak meška. Najhoršiu časom už prečkal, čakám zas na další plešla. Dvojka, Prago Union a Zase ty lidi.

0: No to je úplně všechno zo 17. kola Velké sedmi. Prajem příjemný zbytok pracovného týdne zkráteného. Užijte si predlžený víkend a popri tom všetkom tých povinnostiach, starostiach a príjemnostiach nezabudnite zahlasovať do Veľkej sedmy. Všetko dobré, želá Dan Čabík a zase niekedy do počutia. Zostaňte verní Rádiu 1.
1: Velká sedma s Kocápkem, Noizarem či Šabíkem. Každé úterý od 8 večer živě a v sobotu od 9 ráno v repríze. Vaše československá hitparáda.
2: Reklama Rádia 1.
3: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28. 4.
5: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Placebo, britská legenda, je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
7: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jahody 400 gramů za 34,90 a mléko polotučné v Billa klubu za 8,90. Billa. To dobré začíná u nás.
9: Reklama na Radio 1.
10: Janova Pec uvádí
11: Zpravodajství z Anifilmu.
12: Dnes večer se dozvíme, které filmy, animace a videohry si odnesou z letošního Anifilmu cenu Animorphy. Do té doby nás toho ale ještě mnoho čeká. Co třeba Trnkův opus Staré pověsti české v Muze ve 12.30, předpremiéra dlouho očekávané Farmy zvířat v 16 hodin nebo Legenda o bílém hadovi v 16.30 v Cinema City. Dalšími lákadly by mohly být programy jako Masterclass Uriho Kranota či projekce Východní přísliby Moldavsko za účasti hostek. Po slavnostním zakončení festivalu doporučujeme ještě atmosférický půlnoční film Pes boží. Máme tady rozhovor dne. Aaron Gauder. Maďarský režisér Aaron Gauder dnes uvede nejen svůj poslední celovečerní film Čtyři duše Kojota, oceněný mimo jiné před pár lety diváckou cenou na Anifilmu, ale bude mít i svou masterclass. Rozhovor s tímto svérázným tvůrcem, autorem nevšedních filmů, který připravil Ondřej Kůz, si můžete přečíst na webu Anifilmu. Tipy na dnešní den. Jsou tu pohádky Tisíce a jedné noci, 10.30 na jiný divadlo. Legendární dobrodružství námořníka Sindibáda znovu ožívají v restaurované podobě, která dává vyniknout nadčasové genialitě Karla Zemana. Snímek, původně vytvořený jako série 7 krátkých příběhů, propojuje orientální vizualitu s technikou ploškové animace. Publikum se spolu s hlavním hrdinou vydává na fascinující výpravu do světa arabské mytologie, kde se střetává s lidožravými obry, kouzelnými džiny i zlomyslnými vládci. Zemanova vizuální stylizace, inspirovaná perskými miniaturami, proměňuje každé filmové okénko v oživlou malbu plnou detailů a barev. 25 let festivalu výběr vítězných filmů 2 od 18.30 v Grand Hotelu Zlatý lev. V tomto výběru si připomeneme některé krátké a studentské filmy i nenarativní animace, které si od nás, ať už z Třeboně do roku 2019 nebo Liberce od roku 2020, odvezly skleněnou animorfu či byly poctěny zvláštním uznáním poroty. Jelikož není v našich silách ani časových možnostech promítnout úplně všechny oceněné filmy z našich četných krátkometrážních kategorií, pokusili jsme se pro vás připravit pestrý průřez, který vystihuje směřování festivalu i širokou škálu výtvarných stylů, narrativů či zemí. Nelze podceňovat ani nedělní. Poslední den festivalu stále promítáme, vystavujeme, dabujeme, tvoříme a gamecraftíme a také nás brzy čekají pofestivalové ozvěny. Na podzim Den české animace a příští rok v květnu další Anifilm. Do té doby můžete pravidelně navštěvovat naši webovou videotéku Aniont, kde se můžete kochat autorskou animací. Děkujeme, že jste do Liberce přijeli a spolu s námi prožili letošní Anifilm. Více na anifilm.cz.
11: Zpravodajství z Anifilmu na Rádiu 1 od 5. do 9. května každý den v 11 a v 16 hodin v repríze. Rádio 1.cz.
10: Zpravodajství z Anifilmu vám přináší Janova Pec. Stop motion mysli, rotoskopické granuly, loutkové kaše. Vše renderováno a bez labku. Janova Pec.cz.

Pár vteřin po 11. hodině vám příjemný poslech od velkého černoučkého mikrofonu na všech frekvencích Rádia 1 přeje Tomáš Vidra. Pomalu začíná pořad Staré poledne, kdy si pouštíme interprety, na které jste dávno zapomněli, anebo které jste ani neznali z let 60. a 70. Někdy něco staršího, někdy i něco novějšího. Jedno je ale jistý. Žádný takový ty notoricky omletý kousky to rozhodně nebudou.

Ještě jednou příjemný poslech pořadu Staré poledne na všech frekvencích Rádia 1 vám přeje Tomáš Vidra. A protože pravidelnou znělku znáte a hudby mnoho času málo, začínáme. Jako první je tady kytarista kapely Procol Harum Robin Trower, jeho album Life z roku 75 a skladba s názvem Day of the Eagle.

Tolik famózní Robin Trower, album Live z roku 85, to byla skladba Day of the Eagle. Teď už je tady formace, kterou vedl kytarista Dick Wagner, říkali si Ursa Major. Jejich album vyšlo v roce 72 a my si z něho dáme skladbu s názvem Sinner, čili hříšník.

Tak tolik kapela Ursa Major, kterou vedl skvělý kytarista Dick Wagner, na basu výborný Greg Arama a na bicí Ricky Mangone. Ten ještě jedinej žije. Bubnoval později v kapele, kterou vedl Billy Joel. Teď už je tady něco pro Karla, který má dneska nějaký blbej den. Tak tady jsou Pot Liquor, jejich album First Taste z roku 71 a skladba o tom, že havran přináší radost.

Tolik kapela Pot Liquor, album First Taste z roku 71, skladba Raven. Teď se vrátíme do staré dobré Anglie za kapelou Zacharias. Jejich deska vyšla v roce 71 a my si z ní pustíme skladbu s názvem Country Out of Reach.

Tolik britská skupina Zacharias. No a teď se posuneme, já jsem tady jedno přání kapelu Attila. Ovšem přání nespecifikovalo kterou, takže já jsem vzal obě kapely stejného jména. Tady je kapela Attila z USA, psáno s dvěma T. Kapela, kterou vedl skvělý Billy Joel. Jejich deska z roku 1970 a skladba s názvem Wonder Woman.

Tak tohle byla americká kapela Attila, psáno s dvěma T. A teď se podíváme na španělskou kapelu Attila, psáno s jedním T. Jejich album Intention vyšlo v roce 76. Na něm jsou skvělé věci, třeba 16-minutová Hendrixovská El Principo, ale my si známe tu titulní skladbu s názvem Intention.

Tolik španělská kapela Attila, album Intention, titulní píseň, byl rok 76. Teď už zase zpátky do Anglie, do Londýna, do jižního Londýna, za kapelou Crushed Butler. Zajímavá partička, přestože teda ta deska vlastně vyšla v roce 69, já bych řekl, že už je to trošičku takovej punk rock. Album se jmenuje Uncrushed a jejich kytarista Jess Hector teď před pár dny odešel do hudebního nebe. Takže tady jsou Crushed Butler, album Uncrushed, rok 69 a skladba s názvem Love Fighter.

Tolik londýnská kapela Crushed Butler, album z roku 69. No a v Londýně zůstaneme a mám tady kapelu Rolling Stones, která za dva měsíce vydá svoji další desku Foreign Tongues. No ale my se podíváme do minulosti. Mám tady album, který se jmenuje Sticky Fingers Sessions. Je to z roku 71 a na ní je skladba, která nevyšla na Sticky Fingers ani na jiné desce a jmenuje se Train Traveling Man. Takže je to takový traveling man, který rád jezdí ve vlacích. No a to by mohl být Richard, který vlaky úplně miluje. Takže tady jsou Rolling Stones, rok 71, Sticky Finger Sessions.

Tak, tolik Rolling Stones, album Sticky Finger Session, nevydaná skladba z roku 71, Train Traveling Man. To bylo pro Richarda, že taky rád jezdí ve vlaku. A teď už další slavná kapela, Doors, album Other Voices z roku 71, skladba s názvem Tight Rope Ride.

0: Tolik kapela Doors, album Other Voices. No a teď už se pomalu připravuje kapela Apple Pie Motherhood Band.
1: Reklama Rádia 1.
2: Zajímá vás historie nebo Evropa? To jsou hlavní témata, na která se letos zaměřujeme. Ale také na komiksy, krimi i sci-fi a fantasy. Jednoduše, vše pro čtenáře. Tak přijďte na 31. Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha od 14. do 17. května na výstaviště v Holešovicích. Program i vystavovatelé na webu světknihy.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko 1 litr s apkou pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90 Tesco vejce z podestýlky 30 kusů velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Code Line se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Code Line. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
6: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Reklama na Radio 1.
0: Apple Pie Motherhood Band, jejich album z roku 68 a docela zajímavá skladba s názvem Orangután.

Apple Pie, Motherhood Band, jejich deska z roku 68. Skvělá britská formace, skladba Orangutan. Teď zase skočíme do USA za kapelou Iron Butterfly. Jejich album Metamorphosis bylo jejich čtvrté, vyšlo v roce 1970 a my si z něho dáme skladbu Butterfly Blue.

To byly Iron Butterfly. Skvělá partička a její skladba Butterfly Blue. No a my si teď dáme další britskou formaci Dharma Blues Band. Album z roku 69 a skladba s názvem Roland Pete.

Tolik britská kapela Dharma Blues Band a jejich album z roku 69. Teď je tady další skvělý britský folkas Nick Drake, jeho album Five Leaves Left z roku 1970 a skladba s názvem Day Is Done.

with everything that was lost and won. To byl Nick Drake a jeho utrápená duše. Teď tady mám další skvělou britskou kapelou Chicken Shack. Než vyšla jejich první řadová deska, tak vydali single v roce 1967. A na jeho B straně je skvělá skladba, taky taková klidná When My Left Eye Jumps. Kapela Chicken Shack.

Tohle je kapela Chicken Shack a jejich single, B strana single z roku 67, When My Left Eye Jumps. Teď se skočíme do Kanady za kapelou W.D. Fisher, album z roku 71 a skladba s názvem Beggar.

Tolik kanadská kapela W.D. Fisher, album z roku 71. Teď zase do Kalifornie za kapelou Mendelbaum, album Life at Fillmore West z roku 69, skladba s názvem Every Day and Every Night.

Tolik kapela Mandelbaum. A teď už je tady Roy Buchanan, album Livestock z roku 75. I'm Evil.

Tolik Roy Buchanan, album Livestock, skladba I'm Evil. Teď už je tady Rory Gallagher, album Life at Golders Green z roku 1974 a skladba s názvem Shadow Play.

Tolik Rory Gallagher, album Life at Golders Green z roku 1974, skladba Shadow Play. No a teď už je tady kapela, kterou vedl kytarista Bob Hodge. A protože měl přezdívku Catfish, čili sumec, tak i tak pojmenoval svoji kapelu. Přes dívku sumec má třeba i rybář Zdeněk, ale tohle jsou kluci z Detroitu, jejich první deska Get Down a skladba s názvem 300 Pound Fat Mama.

0: Tolik kapela Catfish, tolik dnešní staré poledne. Loučí se s vámi Tomáš Vidra, těším se naslyšenou zase příští sobotu. Pokud budete si chtít znova poslechnout dnešní pořad, tak stačí jít na platformu YouTube, tam zadat heslo Staré poledne a dnešní záznam na vás vyskočí. Taky pokud chcete třeba se dozvědět něco o některých deskách, co jsme si dneska pouštěli, tak taktéž platforma YouTube zadáte heslo 1000 Alp na pustý ostrov a tam spolu s kytaristou kapely Red Baron Band Pavlem Kováčem o deskách povídáme. Takže mějte se fajn a naslyšenou příští sobotu.
1: Reklama Rádia 1.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Kajvan v Praze. Na svět knihy dorazí Wu Miyi, nominovaný na Bookerovu cenu, a Liao Hongqi, Krev tichého oceánu. Spolu s Kateřinou Tučkovou nabídnou silné příběhy i pohled na paměť a historii. Debaty, čtení i autogramiády od 14. května. Myslet jako ostrov. milupublishing.cz
5: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
6: Zastavte se, nadechněte se a vraťte se k sobě. Letní škola živé pedagogiky vás zve na divadelní, herecké a výtvarné dílny v prostředí lesních lázní z Vánovice. Žádná teorie, jen zkušenost, sdílení a živá práce. Pro lektory, umělce i všechny, kdo chtějí oživit svou tvorbu i autentickou komunikaci. 19. až 24. července. Přihlášky na živapedagogika.eu.
7: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
9: Reklama na Radio 1.
10: Dobré časné odpoledne, skoro ještě poledne, zdraví vás Jana Kománková dneska, co by mimořádný záskok na úvod Angie Olsen a cover skladby You Don't Know, původně známé od Helen Shapirovou.

Teď si na rádu jedna zase hrajem něco z coverovýho alba od Kidloka, který se vzal na Paško a Kraftwerka. Tohle je taková míň hraná věc jménem Ruckzuck.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nazdar, co to bastlíš?
2: To je prototyp, než aj na to.
1: Počkej, jsi tam dal senzory? To reaguje na pohyb?
2: Přesně, synchro přes cloud, budoucnost, brácho.
1: Taky tě to zajímá?
3: Přijď na Maker Faire Prague.
4: První festival makerů a inovátorů v Čechách. Proběhne 9. a 10. května na pražském výstavišti.
3: Křižíkovy pavilony.
4: www.makerfaire.cz.
5: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko 1 litr s apkou pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
7: Mezi ploty. Více než 100 účinkujících na 10 scénách. 30. a 31. května. Divoký byl, Lucie, No Name a mnoho dalších. Přednášky a workshopy ve spolupráci se Zahradou pro duši a Centrem sociálních služeb Praha. Pod záštitou Alexandry Udženia, náměstkyně primátora hlavního města Prahy. Mezi ploty.
8: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
9: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Reklama na Radio 1.

poměrně neobvyklý cover, pokud vám vrtá hlavou a ten motivek, tak to byla Femme Fatale od Velvet Underground v coveru od japonské kapely The Roots, která teď vydala celý velvetovský coverový album. Posloucháte Rádio 1, teď nás čeká francouzský producent Sumek Dub a Tatooine Jam.

Tolik Elbow a jejich cover skladby Massive Attack Teardrop, který jsem tady vyfoukla, respektive ulovila ve složce coveru v sekci Tadeáš Hágr, protože tady má každý z DJů svoji složku, kde dává víceméně v plenru na skladby, které si pak člověk může půjčit. No a říkám to i proto, že 26. května bude další díl našeho besedního večírku Rádio 1 na blízko v Unijazzu na Žižkově a právě tady Tadeáš Hágr bude naším hostem, takže pokud jste jeho příznivci nebo prostě pokud jste zvědaví, tak přijďte. Teď už Mick Harvey a Heaven's Gate.

tolik epická věc odbyla. Posloucháte Rádio 1. Výhoda toho víkendu, že se dají hrát i tak rozsáhlý věci. Trochu svižnější nebo aspoň odpíchnutější věc. Jinak seznam jako vždycky seznam odehraných skladeb najdete na Rádio 1.cz, vždycky vedle jména DJ je taková šipečka a když na ní kliknete, tak se vám otevře seznam skladeb, který ten dotyčný napsal či napsala.

subtilní, že na toho člověk ani nechce mluvit. Posloucháte Rádio 1, čekají nás Black Market Dub a jejich verze slavné Once in a Lifetime.

your home shop.

Máme půl třetí, poslouchat Rádio 1. Doznívá Jirek Meister Harmonies a čekají nás Libautni, Iggy Pop nebo taky Swans. Po pátý hodině bude tradičně nemoderovaný blok nové hudby, takže si dáme pár takových jako archivnějších. Thanks.

0: Reklama Rádia 1.
1: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpro Matcha 1 litr v Bilaklubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Ahoj, tady Marek Adamčík. Chtěl bych vás pozvat na rande. Teda na divadelní hru Rande s feministou, kterou hrajeme s Bárou Polákovou na letní scéně divadla Umgeld. Je to romantická komedie pro 21. století pod širým nebem. Více na divadloumgeld.cz.
4: Jízku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí od středy 6.5. do neděle 10.5. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping
5: and Living. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
6: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Fóru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Fórum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
7: Reklama na Rádio 1.

Tolik Kate Le Bon, skladba Pompej, před ní jsme poslouchali San Kilmu a před nima ještě Swans. Posloucháte Rádio 1.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jedno mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná. Hop, tady, da, da, dam,
2: dam. Pokračujem dál, teď si pustíme Ken, vitamin C.

Tolik a von Halsov a přední sen Abdullah. Posloucháte Rádio 1. Teď nás čeká Masashi Fujita s hostující básnířkou a performerkou More Mother.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
1: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
2: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Tesco vejce z podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
5: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Reklama na Radio 1.
7: Teď si pustíme Alana Spárhoka, který před pár dny odhrál údajně skvělý koncert v Praze. Tentokrát hrajem s projektem Trampled by Turtles.

0: Janova Pec uvádí
1: Zpravodajství z Anifilmu.
2: Dnes večer se dozvíme, které filmy, animace a videohry si odnesou z letošního Anifilmu cenu Animorphy. Do té doby nás toho ale ještě mnoho čeká. Co třeba Trnkův opus Staré pověsti české v Muze ve 12.30, předpremiéra dlouho očekávané Farmy zvířat v 16 hodin, nebo Legenda o bílém hadovi v 16.30 v Cinema City. Dalšími lákadly by mohly být programy jako Masterclass Uriho Kranota či projekce Východní přísliby Moldavsko za účasti hostek. Po slavnostním zakončení festivalu doporučujeme ještě atmosférický půlnoční film Pes boží. Máme tady rozhovor dne. Aaron Gauder, maďarský režisér Aaron Gauder, dnes uvede nejen svůj poslední celovečerní film Čtyři duše kojota, oceněný mimo jiné před pár lety diváckou cenou na Anifilmu, ale bude mít i svou masterclass. Rozhovor s tímto svérázným tvůrcem, autorem nevšedních filmů, který připravil Ondřej Kůz, si můžete přečíst na webu Anifilmu. Tipy na dnešní den. Jsou tu pohádky Tisíce a jedné noci, 10.30 na jiný divadlo. Legendární dobrodružství námořníka Sindibáda znovu ožívají v restaurované podobě, která dává vyniknout nadčasové genialitě Karla Zemana. Snímek, původně vytvořený jako série 7 krátkých příběhů, propojuje orientální vizualitu s technikou ploškové animace. Publikum se spolu s hlavním hrdinou vydává na fascinující výpravu do světa arabské mytologie, kde se střetává s lidožravými obry, kouzelnými džiny i zlomyslnými vládci. Zemanova vizuální stylizace, inspirovaná perskými miniaturami, proměňuje každé filmové okénko v oživlou malbu, plnou detailů a barev. 25 let festivalu Výběr vítězných filmů 2 od 18.30 v Grand Hotelu Zlatý lev. V tomto výběru si připomeneme některé krátké a studentské filmy i nenarativní animace, které si od nás, ať už Střeboně do roku 2019 nebo Liberce od roku 2020, odvezly skleněnou Animorfu či byly poctěny zvláštním uznáním poroty. Jelikož není v našich silách ani časových možnostech promítnout úplně všechny oceněné filmy z našich četných krátkometrážních kategorií, pokusili jsme se pro vás připravit pestrý průřez, který vystihuje směřování festivalu i širokou škálu výtvarných stylů, narrativů či zemí. Nelze podceňovat ani nedělní, poslední den festivalu. Stále promítáme, vystavujeme, dubujeme, tvoříme a gamecraftíme a také nás brzy čekají pofestivalové ozvěny. Na podzim Den české animace a příští rok v květnu další Anifilm. Do té doby můžete pravidelně navštěvovat naši webovou videotéku Aniont, kde se můžete kochat autorskou animací. Děkujeme, že jste do Liberce přijeli a spolu s námi prožili letošní Anifilm. Více na anifilm.cz.
1: Zpravodajství z Anifilmu na Rádiu 1 od 5. do 9. května každý den v 11 a v 16 hodin v repríze. Rádio 1.cz.
0: Zpravodajství z Anifilmu vám přináší Janova Pec. Stop motion mysli, rotoskopické granuly, loutkové kaše. Vše renderováno a bez labku. Janova Pec.cz.

0: Tolik Jay Maskis, Can't Believe You're Here. Posloucháte Rádio 1, ve čtvrt na pět vás čeká kulturní servis a předtím ještě The Roots, jiný cover Velvet, protože se na tom lehce zaseká na tom mini-albu, a ještě před ním a Franz Ferdinand.
1: Přemílko, otevři, co je to s tebou? Poslední době se nějak zdrsněl.
2: Nech mě bejt.
1: Přemílko, otevři, ty tam něco máš.
2: A nikdo tu není, jsem tady sám, poslouchám Rádio 1.
1: Přemílko, otevři, ty tam něco máš.
2: A nikdo tu není, Rádio 1 poslouchám.

jak už to tak o víkendech bývá, tak ve 4:15 začíná kulturní servis, takže jdeme na to. Filmy Kino Pilotu 18:45, já byl nosí pardon, 2 a 21:10 film Drama v Edisonu. Je to lehce podobně v 19, Ďábel nosí pravdu 2 a 21:30 drama. V Chyně 35 začne v 17 hodin v Michael a na Drabačově v 18 B tým na stopě a ve 20 Ďábel nosí pravdu 2. Potom tady máme spoustu galerií, takže v jízdárně Pražského hradu je výstava Fragmenty paměti, svatovický poklad v zrcadle současného umění. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Přírůstky, Art Auto Galerie v Honem Líně mezi námi v Tichu, Galerie Středočeského kraje Milce Kincl Hilmar 68-78, Národní galerie Praha Veletržní palác NGP 230 let, v DOXu Jiří Petr Blok Deník pacienta. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Roztoky století ve fotografii, Galerie hlavního města Prahy knihovna, Expanze Přírůstky 2013 až 2025. Moravská galerie v Brně, Lukáš Macháček Hanácká, Muzeum Montanelli Huawei, Trafogalery, Lucie Rosická Londromat, program Projemné zacházení, Dolněstská radnice Elegance, Kunzale Praha, Vrem Kentrich, The Petal Between Yes and No, v Kempu výstava Devade, v Kaštanu výstava Marcela Barty, Melotary a Kresby z cest. Galerie Rodolfinum Sahajča, Beyond the City of Time, jinak ta výstava končí zítra, takže pokud chcete vidět, tak máte už jen velmi málo času. Muzeum Kampa, Václav Sokol Hojnost, Rock Café, Jiřík 231, Climate Revolution. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Art Life, umění pro život. Chvalský zámek, Cesta kolem světa za 80 dní. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce. Karpušená galerie, Jina Pak a Kurt Gebauer, After the Atlas. Kemsty galerie, kolektivní výstava Svěcení jara. Galerie umění Karlovy Vary, výstava obrazu Romana Franty Outside Inside. Galerie C12 Fashion Grain, čítárna Unijazz s světlýma očima, výstava obrazu umělců na spektru autismu. Vila Pele, Andrej Dubrovský, The Rest, Meat Factory, Galerie Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows, Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy. Dále divadla, divadlo X10 od 19.30 za všechno může desat. Kaštan od 15 už začalo divadlo Dam Dam u Lenochodech. Švandovo divadlo 19 Romeo a Julie a divadlo v Celetné 19.30 Nižná je noc. Koncerty a tančírny u Bukolína od 23 hodin Lomír, Kuba a Spinal. V Roztokách u Prahy v 19.30 Insinister a Art Evolution. Bike Jesus, Transforma, Merch Drop, Klub Matěj, Transforma, Family DJs, Ogmiak a další. Ve Fluxu Techno Alliance, Alkram, Johan, Midiraman, Nikol a Olinství, Groove Bar od 21 hodiny 30 minuty, Troj, Vladislavovič a Dmitry. Galerie Středočeského kraje, Batist, Initial DK Dupla, v Kaštanu, 20 hodin, Lyskills, Kika Vadetura, Caligariho, Akropoli v 18, Pliny Sungazer, Rock Café v 19, Chat, Katastrofy, Anima, Torment a Melancholy, Pesimism a Klub 007 Strahov v 19, Remdik, Pakostení, Death Culture, Deprivation. Ostatní Rock Café od 8, Stand Up Show, Michael Schatz a v Berouně na Husově náměstí jsou hančířské a řemeslné trhy, nožištví a dřevo do kuchyně a především keramika. Je tam toho spousta, dneska jsem tam byla, jsem zcela zahlcena věmi. Na Rádio 1 v 17 hodin nová hudba, na Rádio 1 ve 20 hodin Cluster a ve 22 Workout. To byl kulturní servis.

Hitparáda Rádia 1. Připravili jsme pro vás 5 novinek Hitparádě Rádia 1. Nejprve ikonický britský producent MJ Cole a reperka John Glacier. Jejich společný single má název Move Time. Britské folkrockové trio Fink a jejich skladba Wishing for Blue Sky, to je další novinka.

A zasněné kytáry nám předvedou Darry Bay, což je projekt Zacha Jamese, bubeníka a skladatele, člena dříve Unknown Mortal Orchestra. We're gonna be okay.

0: A poprvé po 13 letech je tady nová nahrávka skotského dua Boards of Canada. Jmenuje se Tape 05 a předznamenává jejich album Inferno. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na Tátofest, rodinný festival nezávislé hudby a poezie, který se koná od 29. do 30. května v Hlohové na Domažlicku. Vystoupí zde například Manon Mert, Květa či David Pomáč.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

sobotního šála, to byl Giorgio Valentino, který se nedávno představil v Praze jako jeden z členů doprovodné kapely Micka Harveyho. Má směna se chýlí ke konci, respektive můj záskok se chýlí ke konci, jinak se těším na slyšenou příští čtvrtek popoledni a příští čtvrtek večer v rámci Sleep Clubbingu. Tohle je Heldon, ještě nás čekají třeba ty na Riven nebo Orb a po páté hodině nastane obvyklý nemoderovaný blok nový hudby, takže pokud máte pocit, že nevíte, co vychází novýho a co by se si třeba mohli oblíbit, tak máte pak několik hodin na to, abyste to objevili. Vždycky seznam skladeb, který hráli, najdete na radio1.cz. Jako vždycky samozřejmě různé svoje nápady, připomínky a výkřiky můžete psát kdykoliv na e-mail studio@radio1.cz anebo máme na webu četovací okno.

0: Pořídili jsme si Rádio 1.
1: Trocha kytrovýho popu z Anglie, to jsou Starter Car a aktuální skladba Throwing Down.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Míra. Jmenuje se Inside Out. I know you inside out.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival Boskovice. Ten se koná od 9. do 12. července a vystoupí tam například Om Square, VVVčka nebo něco něco.

0: to můžete.
1: Tak můžu říct. Tak koza mě, počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. Nebo jak?
0: No, jako že si stěžuje, tako. Ta koza už mě ani neposlouchá, ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle, něco takového.
1: Tak ta naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
0: Ne. A tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1, to se tak jmenuje, totiž to Rádio 1.
1: Aha,
0: a tak to bude,
1: jo a jo, to
0: takhle jako.
1: Rádio 1 nebo televize 1?
0: Rádio 1 jenom,
1: aha,
0: takhle, jo?
1: No, tak, jak počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. A ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
0: Tak.
1: A co ještě?
0: Tak to je všechno.

0: jedno.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Zajímá vás historie nebo Evropa? To jsou hlavní témata, na která se letos zaměřujeme. Ale také na komiksy, krimi i sci-fi a fantasy. Jednoduše, vše pro čtenáře. Tak přijďte na 31. Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha od 14. do 17. května na výstaviště v Holešovicích. Program i vystavovatelé na webu světknihy.cz.
4: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A trvanlivé mléko 1 litr s apkou pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
7: Reklama na Radio 1.
8: Pozor, pozor, alarm.
9: Pozor, pozor, alarm.
8: Alarm, pozor.
9: Alarm, alarm, pozor.
8: Pozor. Právě začíná pořad Nová hudba na Radio 1.
10: Následující 3 hodiny vám budeme servírovat velmi čerstvé hudební novinky, které pro vás pečlivě vybral kolektiv Rádia 1.
8: Dobrou chuť! Samostatný singly a skladby z právě vydaných čerstvých desek byly za posledních 14 dní demokratickou metodou navrhovány naším více než 100-hlavým kolektivem DJs.
11: 100 lidí, 100 chutí.
8: A z téhle bezedné studnice následně vzešel výběr, který vám nyní představíme.
10: Bez řečí, žánrových omezení a abecedně.
8: Perto tam, Hans!

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Míra. Jmenuje se Inside Out. I know you inside out.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival Boskovice. Ten se koná od 9. do 12. července a vystoupí tam například Omsquare, VVVčka nebo něco něco.

0: kalvero! Ty burani si na nás najeli pistolníky!
1: Jenom klid, muchachos! Hej, amigo! Kolik vás tady vůbec je?
2: Mnoho.
1: Cože? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, jenom sedm.
2: Ale za námi stojí Rádio 1.
3: Bajs Šuvix, Rádio 1.

0: 21.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Placebo, britská legenda, je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
7: Reklama na Rádio 1.
8: Právě posloucháte pořád Nová hudba na Rádiu 1.
9: Na Rádiu 1.
8: Na Rádiu 1.
9: Na Rádiu 1.

0: vidíte ten
1: Rádio 1.
0: A

tohle tady zní ve dne v noci. To je, co by to mohlo být? Hele, není to datel? No, je to dost podobný, ale to není datel. Zní to jako datel. Že by to byl datel. A jo, je to datel. A ťuká si do rytmu Rádia 1.

Hitparáda Rádia 1. Připravili jsme pro vás 5 novinek v Hitparádě Rádia 1. Nejprve ikonický britský producent MJ Cole a rapperka John Glacier. Jejich společný single má název Move Time. Britské folkrockové trio Fink a jejich skladba Wishing for Blue Sky, to je další novinka.

A zasněné kytáry nám předvedou Darry Bay, což je projekt Zaka Jamese, bubeníka a skladatele, člena dříve Unknown Mortal Orchestra. We're gonna be okay.

0: A poprvé po 13 letech je tady nová nahrávka skotského dua Boards of Canada. Jmenuje se Tape 05 a předznamenává jejich album Inferno. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na Tátofest, rodinný festival nezávislé hudby a poezie, který se koná od 29. do 30. května v Hlohové na Domažlicku. Vystoupí zde například Manon Mert, Květa či David Pomáč.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Rady na dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.
2: Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nazdar, co to bastlíš?
2: To je prototyp, nešahej na to.
1: Počkej, jsi tam dal senzory? To reaguje na pohyb?
2: Přesně, synchro přes cloud, budoucnost, brácho.
1: Taky tě to zajímá?
3: Přijď na Maker Faire Prague.
4: První festival makerů a inovátorů v Čechách. Proběhne 9. a 10. května na pražském výstavišti.
3: Křižíkovy pavilony.
4: www.makerfaire.cz.
5: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
6: Mezi ploty více

0: slety. Vstupenky jen do vyprodání zásob. Generální partner Innogy, hlavní partner Beatrice, hrdý partner Penny. Za podpory Rádia 1.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Kajvan v Praze. Na svět knihy dorazí Wu Miyi, nominovaný na Bookerovu cenu, a Liao Hongqi, Krev tichého oceánu. Spolu s Kateřinou Tučkovou nabídnou silné příběhy i pohled na paměť a historii. Debaty, čtení i autogramiády od 14. května. Myslet jako ostrov. milupublishing.cz.
3: Reklama na Radio 1.
4: Právě posloucháte pořád Nová hudba na Radio 1.
5: Na Rádiu 1.
4: Na Rádiu 1.
5: Na Rádiu 1.

Oh,

listen. Nobody's willing to listen. Krásný sobotní večer, po dvou týdnech se hlásí pořad Klastr. Tady na Rádiu 1, dneska jsem tady s vámi sám, já Mike H. A následující dvě hodiny budu servírovat převážně novinky z odvážné elektronické hudby, ať už to jsou synťáky, dubové věci nebo experimentálnější taneční elektronika. Vypíchnul bych pár novinek, které by dneska měly zaznít, anebo už taky zazněly. Hnedka na začátku to byla novinka od Ken Snaith, Scanner a LO, skladba Shoot. Pak to byl skvělý projekt Orphic Hymns a skladba Pyramid Mushroom. A teď jsou to Family of God a skladba Beautiful People. Ta teď vychází na kompilaci festivalu Love International, který se každoročně koná... Na Balkáně, teď mě to úplně vypadlo, omlouvám se. Každopádně tuhle kompilaci letos kurátoroval Ivan Smek. Měla být teď v pátek a tohle je právě úvodní skladba týhletý kompilace pro festival Love International. Kromě toho tady mám i další novinky, je to třeba turecký Mehmet Aslan nebo britský Mile J Paralysis. Larry Heard alias Mr. Fingers je zpátky s novou skladbou. Taky vznikla nová spolupráce producentů Python, PSO a Pleat, projekt s názvem PPP, který bych taky dneska chtěl zahrát. Kromě toho z Británie třeba projekt Ex Libris, za kterým je stojí producent, který dřív vydával pod jménama jako Made Up Sam nebo 2562. Je taky venku nový album od Polypores z Británie, opět fakt výtečný album. A možná stihnu zahrát i taky jeden svůj nový remix ze releaseu, který jsme si tady představovali minule, za kterým stojí producent Underground Hyperhero a nedávno vyšel na vydavatelství Columbo Records. Tady je Klastr, Mike H. až do 22. hodiny, přeju příjemný poslech. Blow your mind, the ideal is unreal. The outcome is what we find. The mind is universal, not polluted by thought. No a samozřejmě ten festival Love International, o kterém jsem mluvil, nemohl si vzpomenout, tak ten probíhá ve městě Tišno v Chorvatsku a koná se od 8. do 14. června.

Stále ladíte Klastr na Rádiu 1, teď nám konkrétně hraje Boo Williams a jeho skladba The Hunt for House. Boo Williams v poslední době vydává spoustu výborných houseových záležitostí a já vám hrozně doporučuji si proklepnout jeho poslední release na vydavatelství Rush Hour. Předtím to byla ještě jedna klasika z roku 1990, němečtí Robotico Rejecto a jejich skladba You Can't Escape.

V dnešním klastru se nám sešlo hned několik veteránů z Detroitu. Už jsem hrál dneska skvělou houseovou věc od Boo Williamse a teď je to Larry Hart alias Mr. Fingers a jeho novinka Leave Your Mind. No a do Chicaga se podíváme ještě jednou a to hnedka následující skladbou, za kterou bude stát projekt Mills Art Jeffa Millse. Vy stále ladíte pořad Cluster na Rádiu 1, budu tady s vámi až téměř do 22. hodiny a pak vás taky čeká další výborný pořad Workout.

Klastr se přehubnul do druhé poloviny a my si hrajeme výtečnou spolupráci dvou italských hudebníků. Je to elektronický producent Go Dugong a o několik generací starší Alfio Antico. Alfio Antico je v Itálii dost známý hráč na frame drum, teda rámový buben, a tato jejich spolupráce, která vyšla v loni, a to album jejich společný se jmenuje La Machia, je opravdu výtečný. Celá ta deska je fakt parádní a za mě jeden z nejlepších objevů poslední doby. Určitě doporučuji poslechnout celý Alfio Antico a Go Dugong a teď skladba Corvo.

Posloucháme novou spolupráci producentů DJ Pythona, DJ Pleeda a Piezo, projekt PPP a teď konkrétně skladba Be Born Again. No a po PPP nám přijde brazilská Numa Gama a chvíli se teď ponese klastr v takovýhle zlomenější basový poloze. Ještě bych chtěl zmínit, že dneska tady Ondřej není taky, protože se chystá a už pomaličku začíná hrát v žižkovském klubu Twist v bývalý Vlkovce, kde nás dneska celou noc můžete společně s Ondřejem, tady kolegou Notmým, slyšet. Takže vás určitě po doposlouchání klastru zvu do Twistu.

Oh, my God.

Teď v Klastru na Rádiu 1 posloucháme projekt Ex Libris, za kterým stojí Holanďan Dave Huysmans, kterýho můžeme znát z jeho dřívějších projektů o Made Up Sound anebo 2562. Dave si myslím, že měl trošku producentskou pauzu, kdy o něm nebylo tolik slyšet, ale loni odstartoval tenhle nový projekt Ex Libris a já jsem právě z prvního EPčka tohle projektu vybral skladbu 13-20 Wetlands.

Teď vám v Klastronu na Rádiu 1 hraju něco z vlastní dílny. Hrajem si můj remix skladby Za moře pro projekt UGHH alias Underground Hyper Hero, který nedávno vydal výbornou desku na taky domácím vydavatelství Advance Martina, vydavatelství, který se jmenuje Columbo Records. Určitě doporučuji podívat se na Bandcamp Columbo Records a celou nahrávku si poslechnout. Kromě 4 originálů tam najdete taky remixy od Menkyho a Nadi Di Alo, oba dva reprezentují berlínské vydatelství Rio, který se tady v Klastru pravidelně hrajem, a taky se tam nacházejí dva moje remixy. Jeden z nich právě teďko posloucháte.

Dneska vás opustím tady od pultu o trošičku dřív, abych se přesunul do žižkovského Twist baru, kde společně s kolegou Ondřejem Notmým tady z Klastru celou noc hrajem. Takže se s váma pro dnešek loučím skvělou skladbu Trouble Bath od britského producenta z Prestonu Polly Porras, který teďko zase vydal další výtečný album s názvem Wrigglers. K tomu se určitě někde v dalších klastrech zase vrátíme. Ještě jednou vás zvu dneska do Twistu na pražském Žižkově a jinak se uslyšíme zase za 14 dnů tady na vlnách Rádia 1. A samozřejmě po krátké pauze ještě jsem do konce hodiny nachystal nějaký tracky, které jsou pořád patří ke klastru. Bude to třeba Piločka, Krach, Tassilo van Hoffen, anebo Om Unit. Teď si pojďme poslechnout ještě chvíli Polly Porras a těšte se po 22. hodině na pořad Workout. Mike H. se pro dnešek loučí, mějte se, čau.

0: Cluster. Odvážná elektronická hudba nejen pro taneční parket. Každou druhou sobotu od 8 do 10.
1: Reklama Rádia 1.
2: Zajímá vás historie nebo Evropa? To jsou hlavní témata, na která se letos zaměřujeme. Ale také na komiksy, krimi i sci-fi a fantasy. Jednoduše, vše pro čtenáře. Tak přijďte na 31. Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha od 14. do 17. května na výstaviště v Holešovicích. Program i vystavovatelé na webu světknihy.cz.
3: Zastavte se, nadechněte se a vraťte se k sobě. Letní škola živé pedagogiky vás zve na divadelní, herecké a výtvarné dílny v prostředí lesních lázní z Vánovice. Žádná teorie, jen zkušenost, sdílení a živá práce. Pro lektory, umělce i všechny, kdo chtějí oživit svou tvorbu i autentickou komunikaci. 19. až 24. července. Přihlášky na živapedagogika.eu.
4: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zdraví vás Petra Nesvačilová. Letní scéna divadla Ungeld 2026 je právě v prodeji. Mě vidět můžete hned ve třech inscenacích. Tak se na vás těším, více na www.divadloungeld.cz.
6: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
7: Reklama na Radio 1.

now.

Tschüss.

vyhráli ve světě lidí, kde řeč tak schvátil vztek a seď ironie, že smeší než se potkat, je snažit se míjet, je v přímém přenosu feed, domysl ti mačka, obrazy hořící těl spících na kapačkách, řekla mu mír, já jsem podej mi své ruce, modlím se za plameny, za vodu i ocel, za parky i za slova, jež jsme znásilnili, když místo tajemství jsme svěřili jim účel.

dobře ví, že nejde ten dohledá. Řekl jí moje cesty svedla svatý medat. Řekla mu přece ví, že kdo se dívá lidi. Zeptal se platí to dál i ve světě lidí, kde řeč tak svátil vztek a sněd ironie. Že snaží než se potkat, je snažit se míjet. Je přímém přenosu feed, domysl ti mačka. Obrazy hořících těho spících na kapačkách.

Yeah.

mikrofonu, Radio 1, ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

špinavé, rozbouřené. V bezpečí slatin se skrývají věky u pramene. Staví se mosty, co majáky duše.

0: konečně. Čekaj, takhle, no, to je pro...
1: Ježiš, židle, dementní.
2: To jsou problém, ty židle.

0: Andreji, Andy, Andy, Andy, Andy.
1: Byla jsi
2: škoda?